0: Kenis ná céh gin an tatain seo well beg le chlosstal i gceann trocha túúna tosníúis ag go bunar gir gibh a trocha ceolala sunní fadéire i gobar le Becky Hill say something
1: His 13 na hairan.